0: je Durek a to se může točit
1: drahý.
2: To Durajka je zalízoj ko mě?
0: No jak vyhodit, vyčas to nej...
1: No.
0: My to nazývám na vyčas to.